0: Viaje, creo en la viaje. Ay, que un viaje. Světlo se ponoří, studánku rozčeří.
1: Já se tady utopím.

stalo bylo. Bez úzkosti čekám na blízký červnový sabat. Neboť temný